Radio B.

0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

Sí.

Říci večer s Rádiem B.

that Scott shall get. Them that's not shall lose.

Yeah. Leo.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Politické strany v České republice v závěru předvolební kampaně cílí nejen na voliče, ale i na nové členy, aby posílili své řady. Důvodem je úbytek stávajících členů nebo stagnace jejich počtu. Rekrutování nových straníků se ukazuje jako klíčová strategie pro udržení vlivu i po volbách v roce 2024. Ústavní soud potvrdil, že ne každé pochybení lékařů automaticky znamená nárok na odškodnění pro pacient. Příbuzné

0: ve středu přehlasuje veto, očekává se to odpoledne. Na úterním jednání v rámci skupiny bezpečí na stadionech bylo oznámeno, že používání pyrotechniky by mohlo nově být považováno za trestný čin, jak uvedl ministr Boris Šťastný. Tento podnět vzešel z prostředí fotbalu a naznačuje zvyšující se závažnost a nebezpečnost takového jednání pro veřejnost. Rozhodnutí přeměnit tento čin z přestupku na trestný čin by mohlo vstoupit v platnost v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Politické strany v České republice v závěru předvolební kampaně cílí nejen na voliče, ale i na nové členy, aby posílili své řady. Důvodem je úbytek stávajících členů nebo stagnace jejich počtu. Rekrutování nových straníků se ukazuje jako klíčová strategie pro udržení vlivu i po volbách v roce 2024. Ústavní soud potvrdil, že ne každé pochybení lékařů automaticky znamená nárok na odškodnění pro pacienta či pozůstalé. Příbuzní ženy, která zemřela v šumperské nemocnici, se stížností neuspěly, neboť nebyla prokázána přímá souvislost mezi chybou lékařů a jejím úmrtím. Ačkoliv došlo k chybám, soud shledal, že to není dostačující pro přiznání odškodnění. Sněmovna přerušila v úterý večer projednávání novely k veřejným rozpočtům, kterou prezident Petr Pavel vetoval. Předseda klubu opozice Jan Jakob apeloval na odmítnutí, ale nedokončil řeč. Vládní koalice pravděpodobně ve středu přehlasuje veto, očekává se to odpoledne. Na úterním jednání v rámci skupiny to očekává se to odpoledne. Na úterním jednání v rámci skupiny bezpečí na stadionech bylo oznámeno,

Music.

0: music. Play, play, play, play, music.
1: Muse! Muse!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Politické strany v České republice v závěru předvolební kampaně cílí nejen na voliče, ale i na nové členy, aby posílili své řady. Důvodem je úbytek stávajících členů nebo stagnace jejich počtu. Rekrutování nových straníků se ukazuje jako klíčová strategie pro udržení vlivu i po volbách v roce 2024. Ústavní soud potvrdil, že ne každé pochybení lékařů automaticky znamená nárok na odškodnění pro pacienta či pozůstalé. Příbuzní ženy, která zemřela v šumperské nemocnici, se stížností neuspěly, neboť nebyla prokázána přímá souvislost mezi chybou lékařů a jejím úmrtím. Ačkoliv došlo k chybám, soud shledal, že to není dostačující pro přiznání odškodnění. Sněmovna přerušila v úterý večer projednávání novely k veřejným rozpočtům, kterou prezident Petr Pavel vetoval. Předseda klubu opozice Jan Jakob apeloval na odmítnutí, ale nedokončil řeč. Vládní koalice pravděpodobně ve středu přehlasuje veto, očekává se to odpoledne. Na úterním jednání v rámci skupiny bezpečí na stadionech bylo oznámeno, že používání pyrotechniky by mohlo nově být považováno za trestný čin, jak uvedl ministr Boris Šťastný. Tento podnět vzešel z prostředí fotbalu a naznačuje zvyšující se závažnost a nebezpečnost takového jednání pro veřejnost. Rozhodnutí přeměnit tento čin z přestupku na trestný čin by mohlo vstoupit v platnost v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Radio B.
1: Ujel mi vlak.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve filmu The Dog Stars se Ridley Scott ponoří do postapokalyptického světa, kde naděje a smysl života přetrvávají uprostřed chaosu. Scott nenabízí nový pohled na klasické žánrové motivy, ale spíše se zaměřuje na hledání hodnoty života poté, co nám vše ostatní bylo odebráno. Tato introspektivní cesta nabízí divákům myšlenky o tom, co nás dělá skutečnými přeživšími v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pavla Šmídová zazářila nejen skvělou nahrávkou Lež Omtenamon, Jaima Rahenagy, ale i přímými body při výhře českého týmu 31 nad Ukrajinou. Reprezentantky si tím zajistili postup do osmifinále mistrovství, na který zatím nemyslí, protože se soustředí na další zápas. Šmídová navíc vyzdvihla nováčka Báru Rejmanovou, která svým výkonem oslnila všechny přítomné fanoušky volejbalu. V italském Val di Sole se začalo mistrovství světa horských kol, kde bude 20 českých reprezentantů, včetně nadějné Barbory Bukovské, bojovat o medaile. Barbora Bukovská, naše bronzová medailistka z loňského roku v cross country mezi juniorkami, se opět chystá zazářit. Ať už budete sledovat napínavou akci na ČT Sport, ČT Dvojce nebo ČT Sport Plus, připravte se na jízdu plnou adrenalinu a ryzí české cyklistické vášně. Azerbajdžánský tým Sabah poprvé v historii postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů. V napínavém souboji překonal Hapoel Bírševa výsledkem 5-2 po prodloužení, přičemž první utkání vyhrál izraelský tým 2-1. Tímto úspěchem Sabah vstupuje do elitní společnosti evropských týmů a stanovil si nový milník pro 2024. Bohemians Praha 1905 se dostali do dalšího kola domácího poháru díky vítězství nad Zápy, když zvítězili 3-2. Rozhodující gól přidal střídající Ladislav Almásy ve druhé polovině zápasu. Zlín, který se drží na posledním místě nejvyšší soutěže, triumfoval 2-0 nad dalším třetiligovým soupeřem v Uničově. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti zdravotnictví přinášíme příběh o 16-letém Iqbal Šejchovi z indického západního Bengálska, který tvrdí, že posledních 5 let tráví převážně ve vodě rybníka. Tento neobvyklý způsob nachází úlevu od záhadného kožního onemocnění. Kdo by to byl řekl, že příroda může nabídnout netradiční léčebné možnosti? Přejeme příjemný poslech Rádio B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Politické strany v České republice v závěru předvolební kampaně cílí nejen na voliče, ale i na nové členy, aby posílili své řady. Důvodem je úbytek stávajících členů nebo stagnace jejich počtu. Rekrutování nových straníků se ukazuje jako klíčová strategie pro udržení vlivu i po volbách v roce 2024. Ústavní soud potvrdil, že ne každé pochybení lékařů automaticky znamená nárok na odškodnění pro pacienta či pozůstalé. Příbuzní ženy, která zemřela v šumperské nemocnici, se stížností neuspěly, neboť nebyla prokázána přímá souvislost mezi chybou lékařů a jejím úmrtím. Ačkoliv došlo k chybám, soud shledal, že to není dostačující pro přiznání odškodnění. Sněmovna přerušila v úterý večer projednávání novely k veřejným rozpočtům, kterou prezident Petr Pavel vetoval. Předseda klubu opozice Jan Jakob apeloval na odmítnutí, ale nedokončil řeč. Vládní koalice pravděpodobně ve středu přehlasuje veto, očekává se to odpoledne. Na úterním jednání v rámci skupiny bezpečí na stadionech bylo oznámeno, že používání pyrotechniky by mohlo nově být považováno za trestný čin, jak uvedl ministr Boris Šťastný. Tento podnět vzešel z prostředí fotbalu a naznačuje zvyšující se závažnost a nebezpečnost takového jednání pro veřejnost. Rozhodnutí přeměnit tento čin z přestupku na trestný čin by mohlo vstoupit v platnost v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu

0: světa. Všichni umřem najednou.
1: No tak na to se mě neptej, konec světa.

0: kamenem slzy lolit, svět je místo, co bude končit.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Sam Smith se svou novou deskou Hazel Eyes, vydanou u labelu Capitol Records, se odklání od promyšlené estetiky a přináší organičtější zvuk, který mísí jazz, blues, soul a vlivy Feist. Album vypráví skutečný příběh lásky skrze sofistikované, romantické skladby. Fanoušci pop music ocení toto promyšlené dílo, které zdůrazňuje Smithův jedinečný hlas a emocionální hloubku. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi na Béčku.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Radio B.
1: No a teď nás čeká v sebestředu funky soulová bandička z Anglie, která si říká South, a my si dáme jejich parádní hit Smile and Go.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Poslouchej rovný beaty na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pavla Šmídová zazářila nejen skvělou nahrávkou, Pleš Omtenamom, Jam Rahenagy, ale i přímými body při výhře českého týmu 31 nad Ukrajinou. Reprezentantky si tím zajistili postup do osmifinále mistrovství, na který zatím nemyslí, protože se soustředí na další zápas. Šmídová navíc vyzdvihla nováčka Báru Rejmanovou, která svým výkonem oslnila všechny přítomné fanoušky volejbalu. V italském Val di Sole se začalo mistrovství světa horských kol, kde bude 20 českých reprezentantů, včetně nadějné Barbory Bukovské, bojovat o medaile. Barbora Bukovská, naše bronzová medailistka z loňského roku v cross country mezi juniorkami, se opět chystá zazářit. Ať už budete sledovat napínavou akci na ČT Sport, ČT Dvojce nebo ČT Sport Plus, připravte se na jízdu plnou adrenalinu a ryzí české cyklistické vášně. Azerbajdžánský tým Sabah poprvé v historii postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů. V napínavém souboji překonal Hapoel Bírševa výsledkem 5-2 po prodloužení, přičemž první utkání vyhrál izraelský tým 2-1. Tímto úspěchem Sabah vstupuje do elitní společnosti evropských týmů a stanovil si nový milník pro 2024. Bohemians Praha 1905 se dostali do dalšího kola domácího poháru díky vítězství nad Zápy, když zvítězili 3-2. Rozhodující gól přidal střídající Ladislav Almásy ve druhé polovině zápasu. Zlín, který se drží na posledním místě nejvyšší soutěže, triumfoval 2-0 nad dalším třetiligovým soupeřem v Uničově. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Co by to vlastně byl za sebestřed bez toho, aniž bych zahrál něco z vlastní kuchyně, že jo? Tak tohle je Piff, Something You Pass Around v remixu od 4 Piece.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo vnitra České republiky porušilo práva hnutí SPD tím, že jej zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu rozhodl, že tato akce byla neoprávněná, ale hnutí SPD se omluvy nedočkalo. Rozsudek zatím není pravomocný, což znamená, že případ může pokračovat do dalších instancí. Žižkovská křižovatka Ohrada v Praze 3 se potýká se složitým dopravním rébusem z důvodu souběhu několika stavebních prací, které zahrnují obnovu vozovky a mostního svršku. Omezení provozu na ulici pod Krejcárkem směrem ke křižovatce s ulicemi pod Plynojemem a Novovysočanská vede k výraznému zatížení nejen samotné ohrady, ale také objízdné trasy přes Hartigovu, Spojovací a Novovysočanskou. Práce jsou plánovány do konce prázdnin 2024. Barokní socha anděla se po dlouhých desetiletích vrátila do chrámu Zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku. Symbolika návratu sochy připomíná text známého protest songu Karla Kryla ze srpna 68. Tento historický okamžik upoutává pozornost na kulturní dědictví regionu i na události, které formovaly dějiny Československa. Zástupci brazilského kmene Panará dorazili do Liberce na festival skla Crystal Valley Week, kde předvádějí tradiční tance i výrobu šperků. Používají české sklo, které si prohlížejí s nadšením. Akce představuje unikátní propojení kultur a ukazuje význam českého skla ve světě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo vnitra České republiky porušilo práva hnutí SPD tím, že jej zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu rozhodl, že tato akce byla neoprávněná, ale hnutí SPD se omluvy nedočkalo. Rozsudek zatím není pravomocný, což znamená, že případ může pokračovat do dalších instancí. Žižkovská křižovatka Ohrada v Praze 3 se potýká se složitým dopravním rébusem z důvodu souběhu několika stavebních prací, které zahrnují obnovu vozovky a mostního svršku. Omezení provozu na ulici pod Krejcárkem směrem ke křižovatce s ulicemi pod Plynojemem a Novovysočanská vede k výraznému zatížení nejen samotné ohrady, ale také objízdné trasy přes Hartigovu, Spojovací a Novovysočanskou. Práce jsou plánovány do konce prázdnin 2024. Barokní socha anděla se po dlouhých desetiletích vrátila do chrámu Zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku. Symbolika návratu sochy připomíná text známého protest songu Karla Kryla ze srpna 68. Tento historický okamžik upoutává pozornost na kulturní dědictví regionu i na události, které formovaly dějiny Československa. Zástupci brazilského kmene Panará dorazili do Liberce na festival skla Crystal Valley Week, kde předvádějí tradiční tance i výrobu šperků. Používají české sklo, které si prohlížejí s nadšením. Akce představuje unikátní propojení kultur a ukazuje význam českého skla ve světě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fotbalisté se rozhodli pro dramatický krok a bojkotují mládežnické mistrovství Evropy ve flag fotbalu, které se koná v září 2024. Důvodem je návrat ruských týmů na scénu, o kterém Mezinárodní federace prý neinformovala. Předseda ČAF Radim Kroulík se nechal slyšet, že by raději hrál flag fotbal na měsíci, než se potkat s Ruskem. Nikola Bartuňková předvedla obdivuhodný výkon na turnaji v Monterey, když se jí podařilo zdolat hráčku Enshuo Liang z Čajvanu po napínavém obratu setu 6-7, 7-5 a 6-4 a postoupit do čtvrtfinále. Darja Vitmanová se rovněž zaskvěla skvělým úvodem do hlavní soutěže, když porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Mexickými kurty tedy čeští fanoušci slyší dvojitou radost z vítězných tenisových zápasů. A to v roce 2024. Sparta Praha se vydala na lov v Anglii a přivedla novou posilu. Pravý obránce Kejana Hoover, 24-letý Nizozemec se surinamskými kořeny, přestoupil z Wolverhamptonu. Podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, která mu zaručuje světlou budoucnost v české metropoli. Jakub Menšík a Karolína Muchová si to rozdají se smíšeným ruským týmem Rublyov Andrejevová na US Open, což určitě slibuje tenisovou podívanou. Druhé semifinále bude patřit Monfilsovi se Svitolinovou proti Kobolimu a Bencicové, což taky zní jako zajímavá bitva. Může to být napínavé jako finále Wimbledonu či souboj o poslední sklenici džemu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel se setkal s kabinetem Andreje Babiše a diskutoval o jednotné zahraniční politice. Ministr zahraničí Petr Mačinka navrhl stáhnout kompetenční žalobu ohledně účasti na červencovém setkání NATO. Česko musí navenek působit jednotně a hledat kompromisy, jak Pavel zdůraznil před velvyslanci. Nemocnice v Krnově se rozhodla pro inovativní řešení nedostatku zdravotnického personálu a na svá volná místa přivede specialisty z Filipín. Již na začátku příštího roku dorazí do Bruntálska první skupina 10 fyzioterapeutů a radiologických asistentů. Tento krok přichází po obtížném hledání zdravotníků ze Slovenska, Ukrajiny a Bulharska. Ministr zemědělství Martin Šebestián uvedl, že spolupráce mezi státním podnikem Budějovický Budvar a krajem přináší výhody, například při pořádání společných akcí. Minulý týden jmenoval jihočeského hejtmana Martina Kubu do dozorčí rady firmy, což podle něj posílí jejich vzájemné vztahy. Kraj si svého zástupce zvolil samostatně. Ministerstvo vnitra České republiky porušilo práva hnutí SPD tím, že jej zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu rozhodl, že tato akce byla neoprávněná, ale hnutí SPD se omluvy nedočkalo. Rozsudek zatím není pravomocný, což znamená, že případ může pokračovat do dalších instancí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Pořádně nalomenej beat.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fotbalisté se rozhodli pro dramatický krok a bojkotují mládežnické mistrovství Evropy ve flag fotbalu, které se koná v září 2024. Důvodem je návrat ruských týmů na scénu, o kterém Mezinárodní federace prý neinformovala. Předseda ČAF Radim Kroulík se nechal slyšet, že by raději hrál flag fotbal na měsíci, než se potkat s Ruskem. Nikola Bartuňková předvedla obdivuhodný výkon na turnaji v Monterey, když se jí podařilo zdolat hráčku Enshuo Liang z Čajvanu po napínavém obratu setu 6-7, 7-5 a 6-4 a postoupit do čtvrtfinále. Darja Vyťmanová se rovněž zaskvěla skvělým úvodem do hlavní soutěže, když porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Mexickými kurty tedy čeští fanoušci slyší dvojitou radost z vítězných tenisových zápasů. A to v roce 2024. Sparta Praha se vydala na lov v Anglii a přivedla novou posilu. Pravý obránce Kejana Hoover, 24-letý Nizozemec se surinamskými kořeny, přestoupil z Wolverhamptonu. Podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, která mu zaručuje světlou budoucnost v české metropoli. Jakub Menšík a Karolína Muchová si to rozdají se smíšeným ruským týmem Rublyov Andrejevová na US Open, což určitě slibuje tenisovou podívanou. Druhé semifinále bude patřit Monfilsovi se Svitolinovou proti Kobolimu a Bencicové, což taky zní jako zajímavá bitva. Může to být napínavé jako finále Wimbledonu či souboj o poslední sklenici džemu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Jsi kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti zdravotnictví přinášíme příběh o 16-letém Iqbal Šejchovi z indického západního Bengálska, který tvrdí, že posledních 5 let tráví převážně ve vodě rybníka. Tento neobvyklý způsob nachází úlevu od záhadného kožního onemocnění. Kdo by to byl řekl, že příroda může nabídnout netradiční léčebné možnosti? Přejeme příjemný poslech Rádio B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Rádio B.

0: Rokuj s námi na Béčku.
1: Když jsem byl malej, říkala mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel se setkal s kabinetem Andreje Babiše a diskutoval o jednotné zahraniční politice. Ministr zahraničí Petr Mačinka navrhl stáhnout kompetenční žalobu ohledně účasti na červencovém setkání NATO. Česko musí navenek působit jednotně a hledat kompromisy, jak Pavel zdůraznil před velvyslanci. Nemocnice v Krnově se rozhodla pro inovativní řešení nedostatku zdravotnického personálu a na svá volná místa přivede specialisty z Filipín. Již na začátku příštího roku dorazí do Bruntálska první skupina 10 fyzioterapeutů a radiologických asistentů. Tento krok přichází po obtížném hledání zdravotníků ze Slovenska, Ukrajiny a Bulharska. Ministr zemědělství Martin Šebestián uvedl, že spolupráce mezi státním podnikem Budějovický Budvar a krajem přináší výhody, například při pořádání společných akcí. Minulý týden jmenoval jihočeského hejtmana Martina Kubu do dozorčí rady firmy, což podle něj posílí jejich vzájemné vztahy. Kraj si svého zástupce zvolil samostatně. Ministerstvo vnitra České republiky porušilo práva hnutí SPD tím, že jej zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu rozhodl, že tato akce byla neoprávněná, ale hnutí SPD se omluvy nedočkalo. Rozsudek zatím není pravomocný, což znamená, že případ může pokračovat do dalších instancí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Sam Smith se svou novou deskou Hazel Eyes, vydanou u labelu Capitol Records, se odklání od promyšlené estetiky a přináší organičtější zvuk, který mísí jazz, blues, soul a vlivy feist. Album vypráví skutečný příběh lásky skrze sofistikované, romantické skladby. Fanoušci pop music ocení toto promyšlené dílo, které zdůrazňuje Smithův jedinečný hlas a emocionální hloubku. A nyní si pustme vaši oblíbenou

0: blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fotbalisté se rozhodli pro dramatický krok a bojkotují mládežnické mistrovství Evropy ve flag fotbalu, které se koná v září 2024. Důvodem je návrat ruských týmů na scénu, o kterém Mezinárodní federace prý neinformovala. Předseda ČAF Radim Kroulík se nechal slyšet, že by raději hrál flag fotbal na měsíci, než se potkat s Ruskem. Nikola Bartuňková předvedla obdivuhodný výkon na turnaji v Monterey, když se jí podařilo zdolat hráčku Enshuo Liang z Čajvanu po napínavém obratu setu 6-7, 7-5 a 6-4 a postoupit do čtvrtfinále. Darja Vitmanová se rovněž zaskvěla skvělým úvodem do hlavní soutěže, když porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Mexickými kurty tedy čeští fanoušci slyší dvojitou radost z vítězných tenisových zápasů. A to v roce 2024. Sparta Praha se vydala na lov v Anglii a přivedla novou posilu. Pravý obránce Keijana Hover, 24-letý Nizozemec se surinamskými kořeny, přestoupil z Wolverhamptonu. Podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, která mu zaručuje světlou budoucnost v české metropoli. Jakub Menšík a Karolína Muchová si to rozdají se smíšeným ruským týmem Rublyov Andrejevová na US Open, což určitě slibuje tenisovou podívanou. Druhé semifinále bude patřit Monfilsovi se Svitolinovou proti Kobolimu a Bencicové, což taky zní jako zajímavá bitva. Může to být napínavé jako finále Wimbledonu či souboj o poslední sklenici džemu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel se setkal s kabinetem Andreje Babiše a diskutoval o jednotné zahraniční politice. Ministr zahraničí Petr Mačinka navrhl stáhnout kompetenční žalobu ohledně účasti na červencovém setkání NATO. Česko musí navenek působit jednotně a hledat kompromisy, jak Pavel zdůraznil před velvyslanci. Nemocnice v Krnově se rozhodla pro inovativní řešení nedostatku zdravotnického personálu a na svá volná místa přivede specialisty z Filipín. Již na začátku příštího roku dorazí do Bruntálska první skupina 10 fyzioterapeutů a radiologických asistentů. Tento krok přichází po obtížném hledání zdravotníků ze Slovenska, Ukrajiny a Bulharska. Ministr zemědělství Martin Šebestián uvedl, že spolupráce mezi státním podnikem Budějovický Budvar a krajem přináší výhody, například při pořádání společných akcí. Minulý týden jmenoval jihočeského hejtmana Martina Kubu do dozorčí rady firmy, což podle něj posílí jejich vzájemné vztahy. Kraj si svého zástupce zvolil samostatně. Ministerstvo vnitra České republiky porušilo práva hnutí SPD tím, že jej zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu rozhodl, že tato akce byla neoprávněná, ale hnutí SPD se omluvy nedočkalo. Rozsudek zatím není pravomocný, což znamená, že případ může pokračovat do dalších instancí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

NWA don't sound like Slick Rick.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve filmu The Dog Stars se Ridley Scott ponoří do postapokalyptického světa, kde naděje a smysl života přetrvávají uprostřed chaosu. Scott nenabízí nový pohled na klasické žánrové motivy, ale spíše se zaměřuje na hledání hodnoty života poté, co nám vše ostatní bylo odebráno. Tato introspektivní cesta nabízí divákům myšlenky o tom, co nás dělá skutečnými přeživšími v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fotbalisté se rozhodli pro dramatický krok a bojkotují mládežnické mistrovství Evropy ve flag fotbalu, které se koná v září 2024. Důvodem je návrat ruských týmů na scénu, o kterém Mezinárodní federace prý neinformovala. Předseda ČAF Radim Kroulík se nechal slyšet, že by raději hrál flag fotbal na měsíci, než se potkat s Ruskem. Nikola Bartuňková předvedla obdivuhodný výkon na turnaji v Monterey, když se jí podařilo zdolat hráčku Enshuo Liang z Čajvanu po napínavém obratu setu 6-7, 7-5 a 6-4 a postoupit do čtvrtfinále. Darža Vyťmanová se rovněž zaskvěla skvělým úvodem do hlavní soutěže, když porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Mexickými kurty tedy čeští fanoušci slyší dvojitou radost z vítězných tenisových zápasů. A to v roce 2024. Sparta Praha se vydala na lov v Anglii a přivedla novou posilu. Pravý obránce Keijana Hover, 24-letý Nizozemec se surinamskými kořeny, přestoupil z Wolverhamptonu. Podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, která mu zaručuje světlou budoucnost v české metropoli. Jakub Menšík a Karolína Muchová si to rozdají se smíšeným ruským týmem Rublyov Andrejevová na US Open, což určitě slibuje tenisovou podívanou. Druhé semifinále bude patřit Monfilsovi se Svitolinovou proti Kobolimu a Bencicové, což taky zní jako zajímavá bitva. Může to být napínavé jako finále Wimbledonu či souboj o poslední sklenici džemu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Starý dobrý hity. Na B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fotbalisté se rozhodli pro dramatický krok a bojkotují mládežnické mistrovství Evropy ve flag fotbalu, které se koná v září 2024. Důvodem je návrat ruských týmů na scénu, o kterém Mezinárodní federace prý neinformovala. Předseda ČAF Radim Kroulík se nechal slyšet, že by raději hrál flag fotbal na měsíci, než se potkat s Ruskem. Nikola Bartuňková předvedla obdivuhodný výkon na turnaji v Monterey, když se jí podařilo zdolat hráčku Enshuo Liang z Čajvanu po napínavém obratu setu 6-7, 7-5 a 6-4 a postoupit do čtvrtfinále. Darja Vitmanová se rovněž zaskvěla skvělým úvodem do hlavní soutěže, když porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Mexickými kurty tedy čeští fanoušci slyší dvojitou radost z vítězných tenisových zápasů. A to v roce 2024. Sparta Praha se vydala na lov v Anglii a přivedla novou posilu. Pravý obránce Kejana Hover, 24-letý Nizozemec se surinamskými kořeny, přestoupil z Wolverhamptonu. Podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, která mu zaručuje světlou budoucnost v české metropoli. Jakub Menšík a Karolína Muchová si to rozdají se smíšeným ruským týmem Rublyov Andrejevová na US Open, což určitě slibuje tenisovou podívanou. Druhé semifinále bude patřit Monfilsovi se Svitolinovou proti Kobolimu a Bencicové, což taky zní jako zajímavá bitva. Může to být napínavé jako finále Wimbledonu či souboj o poslední sklenici džemu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo nemocně skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělý desky. Následuje velmi neznámá pro mě aspoň kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky, jmenuje se Flotzilla.

Super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for the Cyber z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou, já se snažím z těch 80 někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst. Pieces of Human Waste, skladba, je to živák a měla by to být Amerika. Okay, peace.

Tak, to byly LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi vydala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986. Bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka. Proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gottovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady novej single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě boleslavský škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesuneme do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teďkon po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno. Ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže litoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý, pak se jedno ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe, a teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juice, ale asi to není. Je to nějaký Juices Like Wine, nebo je juice s vínem? Nevím. No, pojďme si to dát.

Pražáci Trahir a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože od vás, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, mladí tinažeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážet, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rudnice nad Labem, Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně, ahoj.

Wow, krásný dobrý večer, krásné dobré ráno, je nám dáno, budeme si zpívat, budeme si tancovat. Dámy a pánové, právě jste si naradili Radio B a u Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tak, já jsem MC Marky, hoho, ten co má rád pivo párky a dobrou hudbu. Jste připraveni? Já teda rozhodně ano. Budeme hrát funky, soul, jazz, rock and roll, budeme rapovat, budeme stepovat, budeme breakovat a bude to všechno fa funky.

středu živá show o 20.00, jenom za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Kdo mě nezná, ten mě hodně brzo pozná. Je to nebezpečné, je to cool.

nějakou funky záležitost, takže se prima promotér, přichází prima performer. Tak dámy a pánové, jak ty říkáme vždycky, takzvané to viktoříkovské volume doprava, protože tohle se posouká vždycky na nás, no tak pojďte, 1, 2, 3, 4.

Dirty Papa, no jasně, pořádnej funkináře hned na začátku, na rádiu B, já jsem Ačko, nasadím si sáčko a budu stále pro vás hrát. Dámy a pánové, budeme se smát, pustíme si nějaký swing time, co vy na to, takže si dáme styl 30. let, přichází Big Bad Voodoo Daddy, The Jitters, oh, jo, mám to rád. Vememe si pěkný sáčko, lakýrky a jdeme tančit do klubu, wow!

pam, oh, tak tohle to byly skvělý Big Bad Voodoo Daddy, jsou to prima borci, servíruju v Eintopfu prima porci, v principale dobrý bůček, crack and rollu jenom krůček, a to se mi to zase rýmuje, v rytmu beat už prýmuje, dámy a pánové, přicházím je do 50. nebo pozdějších 60. let, wow, takže trošičku rockabilly music, Stormy Stormy Trio, wow, rock and roll baby.

tohleto vážně miluju, 50. a 60. let a v rytmu rock and roll music a tohleto byla partička s Tommy Trio a s nima sličinka Rhythm Sophie, venku je fakt hezky a my tady máme desky, přichází nám déšť, vítr blesky, huha, huha, možná bude duha. Dámy a pánové, posloucháte stále Radio B a vaše uši nabrousí týpek jménem D.O.C. společně s N.W.A., to znamená pouze jediná záležitost 90. leta. Otočíme si čepici a z našeho prima top full servuju rapovou muziku, no tak pojďme na to. And I want the whole posse in this motherfucker to rock on this funky ass beat we finna drop,

no jasně, že se vám tam všichni představili Easy E, Ice Cube, Yellow, no prostě, a tak snad Dr. Dre, nebo co? Jde to repující ghetto, Mr. D.O.C., ostrá pecka, oh yes. Měl by tady také zaznít New Jazz, no tak proč si to nedáme? Máme tady 90. léta a náš program je přesně takovej. Míchám, dobrou náladu dmíchám. Jedeme v Vibrafonic Down Home na Radio B.

No, tak co vy na to, dámy a pánové? Tahle ta pecička se mi vážně líbí. Muzika, která teda byla v základu 70. let a vrcholí, myslím, že stále do dnešní doby. Něco vám teď povím. Black Eintopf je ostré jako crack. Na řadě je další track a s ním přichází Michael Jacko. Ten není jako ty pakur, sundej si sako, protože odlítáme do teplých krajin. Odlítáme přímo do Egypta. Pamatujete si ten videoklip? No jasně, hrál něm taky Eddie Murphy. Tak jo, přichází král popu Michael Jackson, který rozhodně má své co říci. Jak se daří, doufám, že se vám to líbí a tančíte. Jestli ne, no tak jste asi divný. My jsme taky divní a právě proto jsme pro vás.

No tak co, hoho, tohleto album bylo mocné. Dangerous, Michael Jackson. Kroutíme hlavou, ušima, bokama, krkem, ramenem, bokama. Tleskáme stále na druhou, protože jsme stále funky. A do nyní funky, no jako by nebyl. Posloucháte Rádio B, nejlepší rádio na celém světě. A já jsem naprosto šílený, já jsem MC Marky. Po Michael Jacksonovi posílám další záležitost, no. Pokořili jsme hranice 90. let, přichází totiž Ron Richardson, Ubi Baby, hej DJ Hrejmy, tak pojďme na to, udělejte si pěkný místečko ve svým obydlí, vytáhněte svojího miláčka, pojďte tančit, protože tenhle ten program je celý o tancování, oho, jo, Ron Richardson.

baby. Takže jo, máme tady 80. léta, přesně o tom to je. Byli jsme v 90. a teďko pořád půjdeme níž a níž a níž. A něco vám povím, ať jste old school nebo novici, roztančíme ulici, ať na nás zavolejí polici. Sound of the police. KRS-One a další podobný obtížný hmyz. Přesně tak, hrajeme Little Richarda, Count Basie, hrajeme absolutně všechno, máme tady 32. minutu našeho programu a jestli jsem něco naznačil, přichází opět další rapová flákota in the streets, jakože na ulicích, beatu 80. let. A pak slíbím, že dáme zase něco dál, co vy na to?

tak rozhodně mi ne. Nekončíme a stále jdeme dál. Jsme v 80. letech. No něco vám řeknu, rapová hudba to zrovna nenaplňuje bonton. A další pecka, Proton, We Are Fucking Now. Hey man, to je teda vážně sprostý, ale je to prostý. Pokračujeme dál a pomalu, ale jistě se dostáváme do funky music 70. let. Takže nám to tam začíná pěkně bublat, bublat, bublat. A to mám vážně rád. Já jsem MC Marky. Mám rád pivo párky a dobrou muziku. Mám rád tohle rádio a jsem rád, že jste tady se mnou. No tak pojďme na to funky.

No já vám něco povím, stará pravda, funk music v této lásku srší, ať je venku sníh nebo prší, ať je krize recese, doposlouchá naše rádio, neví co je deprese a zvedne se a veme svoje drahou polovičku a budeme pokračovat dál, dámy a pánové, něco je tady nového, máme tady 70. léta, přichází Brothers Johnson, máme před sebou další dekádu taneční hudby, no, i když máme bílý huby, máme rádi černou muziku. Wow, tak pojďme na to. Je jedno, jestli jste z vesnice nebo z Prahy. Tahle ta muzika.

bere, to moje hlava, a stále posloucháte Black Eyed Peas, to nejlepší za posledních 100 let a u mikrofonu se hlásí opět bílý muž s černým srdcem, no jasně, já jsem MC Marky, prima kluk, horší se nám zvuk a GS vinylu šum, působí na mě jako rum a budu z toho opilý, že pouštím do lidí prima hudbu, snad se vám to zalíbí, pokračujeme dál, jsme v 70. let, what is it, sakra, co to přichází? Garnet Mims, oho, a je to tam, já to tam slyším, dámy a pánové. Groovy, groovy, groovy.

No tak, co tomu říkáte? Wow, wow, wow, a jsme v 70. letech a jestli se vám zdá, že jsem blázen, šašo, také clown, na řadě přichází Mao Town, ať řve vaše stereo, reprobedná telepořád, ten je stále číslo jedna, řekla mi to vědma a jí čertovi v obrázky, no tak to teda ne, radši o takovýhle věcí pěkně dál, a jedeme stále dál, dál, tleskáme, co mi na to, jo funky, jo funky. Tak jo, a další záležitost, když jsem říkal, že přichází Mautown, my si pustíme Jackieho Wilsona. Tak tenhle ten týpek, to je typický představitel. Dáme si něco ale novějšího, co je na to? Jackie Wilson a

Black Wolves na Radio B. A já říkám yo, žvejčkačkovej soul, štěstí, láska, emoce, od ďábla jsou nemoce. A tak tady vaříme, Black Eintop pro vás stále vaříme. Dámy a pánové, pokračujeme v týhletý náladičte, týhletý skvělý 60. léta. Přichází Marta Reese, no jasně, 60. Prima rádky, ahoj, jedeme na pelej pensky.

dáváme endorfíny do celého světa. Hudba Geta, co hrála Arita, Marta, sestra Greta. No jasně, mám tohle to nejvíc rád. Stále se u toho kroutím a tančím. Vyrůstali jsme na tom doma.

Jo, stále to jede na plný pecky. Ve studiu všechno duní, sousedi mě prudí, že je někdo ze znan budí. A já říkám, vy jste ale nudní, no jo. Nic pro pana Nováka, nalejte si panáka, mám pro vás dáreček, předvedu vám prýma taneček. Totiž pokračujeme dál, máme tady první 60 minut za námi a stále zůstáváme na úrovni 60. let. J.R. Walker and the All Stars, seš pekou rock and roll music, která přijde za chvíli. We'll be right back.

Star Walker and All Stars. No jasně, pecka. Come see about me. No tak co jo, máme tady 60. léta, budeme pokračovat dál a teď si dáme něco z 50. let. Ovšem někoho, kdo nebyl úplně rock'n'rollový hráč, mohl hrát totiž rock'n'roll, mohl hrát funky, hrál jazz, hrál country. Jej, jde nám DJ, nám hrej, dopak přichází Hit the Road Jack, nikdo jiný než Charles Ray. No tak pojďte na to a pojďme zpívat.

Pro všechny poplety hrajou tady komety rock and roll. Hraj mi ho, ta Billa Haleyho, do srdce dej mi ho. Dále pokračujeme dál, Lil Lover, dámy a pánové, zdá

no tak jo, říkám to pořád, co může být černějšího než náš pořad. Black Eintopf a dámy a pánové, jsou tady 50. leta, no ale už si tam přidáme trošičku špečičku, svinčičku, no tak jo, nebo jazzíčku.

Wow. No tak, co tomu říkáte? Ladies and gentlemen, zdravím všechny přátelé, posluchače. No mám to ve zvyku, doufám, že mě posloucháš, Faustusy Dominiku. Mám kliku, neberu roha a věříme Boha. Díky, že jste nám dal tyhle skvělé možnosti a že pouštíme skvělou muziku do celého světa. Dáme si trošičku swingovou záležitost. Co vy na to? Máme totiž ještě před sebou zhruba 50 minut, takže to musíme pořádně využít. Wow, pořádně nahlas, všechno na max. Swing time. Já jsem MC Mára. Říkám to stále a budu vám to do vás opakovat. Pojďme na to. Swing time.

Dopak je ten pán, co mu venku stojí ten karaván. No přesně tak se jmenuje další pecka a my stále jdeme ve stylu swing, ovšem trošičku v rock'n'rollem stylu. No co je na to? A pak změníme zase lokal? Nebo budeme naše jazz? No vidíme.

Wow, no taky přesně takovýhle věci máme tady. Byl to swing, byl to trochu rock and roll, byl to hlavně jazz. A já vám říkám, jsou to borci, dám ti další porci, a že se nám to povedlo. Další téma bude The Man from Toledo, takže ještě trošičku budeme intiušové s Georgem Benesnem. Máme tady ještě dalších 40 minut a doufám, že vás to baví, protože mě rozhodně ano.

No tak co, stále to pokračuje, máme tady nějakých 30 minut. Tak co, kluci, babky, tety, fotři, to je to dobrý? No to je za tři, přichází Džungle bratři, Jungle Brothers, a jich vychytávka z 90. let, nebo zdat do roku 2000, VIP, takže teď si trošičku spojíme ten správný groove, který jsme tady měli. Vememe si mikrofon, otočíme čepici, dáme zlatý řetězy, černý brejle a vyrazíme opět do ulice. Měst, get, ulic, na návsi a budeme se rapovat, co vy na to? Máme na to ještě přes 35 minut.

People, oh, Jungle Brothers. Jo, takže jsme se trošičku vrátili zpátky k rapový muzice. A jestli tady někdo je VIP z raperu pro mě, tak teďkom přijde. Člověkem, který končí jedna velká rapová dekáda 90. let, a není to ani Tupac, není to ani Notorious B.I.G., ale je to Mr. Big L. Big L, Big L na rádiu B. No, doufám, že vás to baví a že to stále dáváte, protože mám ještě často rozjet. Aha. Tak co, poznáváte to? Mám to rád, Mr. Big L.

Cabaret, Big L. Tak jo, máme ještě před sebou 30 minut a vy jste tady stále s náma. Vysílíme do celého světa, ať zní moje věta. Doufám, že vás to baví, protože já jsem v normálu nenormální. Nejde to být normální, jinak se z toho zblázníte. Dáme si další rapovou fláku, to ovšem trošičku ve funkovém stylu, protože ten tady prochází všema dekádama.

0: you can follow.
1: Keep it on, y'all.
0: Tough to know, but I hope you can follow.
1: No, stále máme léto, je to bomba, je to super. A co vy na to? Můžete mi do chatu psát, pochválit či kotel mi tu dát. A co bych mohl hrát, pokud to budu samozřejmě znát. A tohle to byla skvělá pecka od Stone Funkers. Pojďme na to, uvaříme si zase nějakou dobrůdku. Cooking on the Three Bears. Takže ta pochoutka se stále ohřela a stále vám ji servíruju. Připadá to jako nějaký new funkový rytmus. Je to tak? Všechno je to rock and roll.

jedeme na plný pecky. Nebudu to moc přerušovat, protože máme tady posledních 20 minut. Takže jo, jedeme na plný pecky. Žádný kecky, posloucháte Radio B a tohleto je poslední 15 minutovka našeho skvělýho mixu, nebo 20 minutovka. Je to úplně jedno, protože já mám vždycky hudby po. Poslouchá nás Praha, Olomouc, taky Brno. Prostě vysíláme do celého světa. Doufám, že jste cool, že jste funky, nebo jste normální, protože to není normální. Tak co jde na to? Už se to rozjede? No, doufám, že jo. Tak co, lidičky, baví vás to? Je jo. Nějaká si flétnička. Huhu. Tak pojďme na to. Dej mi beat. The signs. Ein Topf.

Wow, máme tady hudby moc, ať je den či noc, klidně mi říkej MC Máro, na řadě je totiž Emerald Caro, takže trošičku možná zvolníme, ale rozhodně nesnížíme kvalitu hudby, který tady pouštíme. Trošičku opět swingu, no proč ne?

Night Like This, no tak co, Vlaďko, Hanko, Jaro, jak vám šlape Karo, Karo Emerald a Night Like This, takže máme ještě chvilenku a dáme si zase nějakou vychytávku, trošičku jazzu, trošičku rapu, sotva se klepu, ale jedu stále dál, máme tady posledních 10 minut.

Pa. No, jedna z posledních věcí dnešního Black Eintofu, nikdo jiný než Jazz Defenders. Dámy a pánové, tak se zdá, že z našeho kotle všechno zmizelo. Doufám, že se vám to líbilo a že vám to vážně chutnalo. Pokračujeme jednou poslední songu. Hrajeme si věci všeho možného. Pardon, omlouvám se, ale co moc nehráme je moderní Rhythm Bull, přichází Destiny's Child a za pět minut, bohužel.

Tak a je to tady, dámy a pánové, brzo zazvoní náš zvonec a Black Eintofu bude konec, je to tak. Poslouchali jste živou show ve středu o 20 hodin a pak v pravidelných opakování. Mějte se krásně, hrál se vám funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, mohli jste si zabrejkovat. Buďte funky a jak říkám, nebuďte normální, protože to nejde. Jo. Takže se mějte krásně a za 14 dní nashledanou, poslouchejte naše rádio, propagujte nám, pište nám, klidně nám nadávejte, je nám jedno, máme vás rádi. Od Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem, nikdo jiný než MC Marky, ahoj!

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.